zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami.

trošku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

já vím, že mě pustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: chtěl bych jen žít.
1: Wow.
2: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci,

vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v ranatých železných maringotkách. Se slzou na výšku hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách

0: trial.
1: Zdroj si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami.
0: Trial.
1: A dávky polikej. A šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Já vím.
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.
1: Trial.
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou. Ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
2: Stýská se mi, stýská.
1: Trial.

Mama sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu,
0: trial.

Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris. Znám bůhá San Michel, tam jsem včera šel. S Marie Claire. Vím, jak zní sůst krásnej žen, slůvka každý ten.

0: trial.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: trial. Trial.
1: Patříčku.
0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Trial.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
0: Trial.
1: Stýská se mi, stýská.
0: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: try.
1: Mama sundej kytku z kabátu.
0: Try.
1: Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých politků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
2: Kapříčku.
0: Trial.
2: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polobotkách.

0: Zavřel si vrátka?
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Trial.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

Města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý
0: dým,
1: hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý,
0: trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil
0: zpět.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špác.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: thrive.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Poctivýma
1: rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.
0: Trial.
1: Křivě šla.

0: żyje.
1: Trial.
2: Vrátí tituly zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat.
1: Trial.

0: trial.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl
0: trial.
1: Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrál pro plnej sám.
0: Trial.

0: trials. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Vojákům v řadách píšťaly hrají, anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno trial. Jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla trial. Na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Snivý. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu
0: trial.
1: Třás.

dnešních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo tuští, jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: trial.
1: Díty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat.
0: Trial. Trial.

písničku Zavírej vrátka. Tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

do tebe jako hřbitov nebo louka deských. Najednou se něco stane. Zahrady světa rozkvetou a ty si uvědomíš, že tě má.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Kapsíčku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.
1: Trial.
0: Vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných
1: Trial.
0: Maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na
1: Trial.
0: Sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Trial.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýská se mi stýská po nás dvou.

0: trial. Trial.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

zeleníčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatý.

se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Já vím,
1: trial,
0: že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.